druhej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život je.